Budestece, to je gmejna, a južne Budešina. Zaho słuša tomu kozby końca Lubenc, to so wesne dźele. Budestec a Bielšicach Němce eben dorfe započne so dženca molaska dživarnička. Pěć hodźin, pěća dwadzci, dalše pojezdče nydom.

Mezdrojem takle klinča 80 leta skupina Toto Sapskim rozhlasu a njetko słyšiće Teres Linderec.

0: Prenja auta ježi dva ježdaž nocule od samo, a do špunže to z KI a vůvičom tak spěšne dále, potom dreje to s těmi autonomnými autami tež spěšne punže tež na našich vůžijských troch.
1: Vy. Věda, vědomost a vůnamakanky.
2: Nowy fachowy nastawk sledźoku z USA drze tež fachowcy Smart Mobility leba pola čorneho kumca pilnje studuja. Tam však zabieraja so z autonomnymi autami a runje při dale wujiču tajkich

0: wone dźěło pomać. Gdyż autonomne auto bez šoféra jedźe, wone swoju wokolinu ze senzorami a kamerami wobkidźbuje. Tute informacije kumštna inteligenca wuhodnoća, kotraž potom na ich zakładzie rozsudźa, hač ma auto bóždźić, pospěšić, odbočić a tak dale. Če odla pak so tajka KI tak abo hinak rozsudźi, hodzi so lidma rec. Wobličenja su tajke kompleksne, zo je tež fachowcy nerozumia. To je problem, gdyż pytaja za zmylkami, abo gdyż spytaja za wobkat strašne zadźerženje auta korigować. Tohodla su informatikarki z USA přidatnu kumštnu inteligencu ujili, kotraž je kajž přełožowa. V čłowjeskich słowach a zrozumliwych konceptach informuje tuta, čehodla planowanska KI auče čini, štož ona čini. Jeli napríklad auto rozsudzi, zo ma bóždźić, potom přełožowanska KI vše předležace informacije analizuje a to šo s rozumliwym konceptam přirjaduje. Napríklad, dokel su senzory kolesowarja spoznali. Tole wona sobu jedúcim auče žili a zdobom nadawk do kontrolneho modula dale da, zo by auto opravdźe bóždźiło. Přez tutu krutu integraciju so zawěšći, zo přełožowarska KI tež opravdźe to posrědkuje, štož auto runje čini, a se jenož nešto neumyslí, štož však je nadal špak kumštnych inteligencov. Tešće je system žno k novým dopoznačam věd. Tak je testové autonomné auto přeco před kolesovarem zastavo, ale ujinovo so jemu ženje neje. Inženjerky z toho ukadžachu za auto kolesovarja dla bóždží. Z přełožowanski KI pak se pokaza, za auto kolesovarja jako tajkeho se vás poznalo a to dla ty ženje kurs zminilo nebě. Ale jedna še se o nuzové bóždženje, dokež su odstavkové senzory nekajký zadživk spoznali. Z tutej wiedu mu šofér zaje dosť zapšimnič, zo njeby nuzové bóždženje treba było. A inženjerki wiedža, na čím dobja dživač, zo bychu autonomne auto polepšili a vjesčiše činili.
1: Věda, vědomosť a vunamakanki.
2: S Marčinom Venkom, 12 po 6 Čech.

0: Policja zdźěli.
1: 70-letna je sredu poponju nedaloko Nesvačidło ze svojim Renaultom zjezdnije přišła. Ona bě na droze mjez Nesvačidłom a Sernjanami po puču, po takim na droze, kiž wjedźe přez Koslo, a zotal njejasnije přičiny prasne nalěwo podla drohi do štoma. Přitom so seniorka lochce zrani, auto pak bě skoncowane. Věcna škoda 10-10 euro. Do runja sredu poponju je čornym komcu LKW z cichu tankow nie kolidirował. Jednaše so vo LKW, kiž mieše drevo po takim zdunki na připovješaku a te šteki kran, kiž tute zdunki na připovješak vadže. A tun bie najskrije przewysoki, tak zo prasne, jako chceše 20-letny šofer tankovač. Dokiž bie LKW z tym pozadnie vyši hač dovolene, su jemu kneflači kluče zčazali a muža vozivili. Nastavicna škoda by wysokosti 20-30 euro. Sredu ráno je so tež nezbožo stało, a to je s Kupšicami a Bukecami. 44-letna vodžaka Forda chceše nalievo do ležonosće odpočić, dobieše pak na napřečunu vopka dočakać. Za nje jeduce vodža Mercedesa, dla toho tež pozasta, za ním jeduce šofer Renaulta pak najskrije dremaše a prasne do Vitova a storči tutun do Forda cele prytku. Vodžaka tutoho z lochce zrani při karambolaži nastavicna škoda v wysokosti 50 euro. A neznači su so zajšvedne kamiencu na Macharovej do bydlenja zadobili a z tutoho televizor kajž tež viacore tisace euro kradnili. Policija je slede zavěstčiva a nětko za paduchami pyta.

0: A netko je na posydmich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija wotnětka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako wuměłski návod zdělitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra ze svojským přinožkom pola nejú přizevič. Vo jejach budeské krone, ale tež na šelkých druhých městnách je za čas skadžovanky tež zaso městno za wuměłské tvorby. Zamovitaj dále zdělitaj. Letuša skadžovanka wotměje so 21. novembra. Na Połowansko-šulskim centrumje Konrad Cuse we Wojorecach wieczera symboliski zarył za twar modernego KI-labora. Nowotwar ma hać do końca leta 2027 gotowy być. Planowane są między drugim wyłotowanie z VR-nałoczami, szpundowania, kiż ze sensoriku dziewaja, a inteligentne rumnostne systemy. Wosebje wukubanskie wobuka i ladanie, a logistika ma tej z nowych ukieńskich możnościu profitować. Z inwestycjami niedzie 3,15 milionów euro nastanie z tym na przykład usmierzenie wukubanskie steniszczo za połanskie kubwanie, budyski okres informuje. Z prynymi twarskimi dziełami pak so hiżo juliu započeli. Serbske dźěćace dźiwadło při NSLJ je 8. a zdobom poslednje předstajenje inscenacije Princesna Jamila z redu budyskim rodowym dźiwadle rało. Doromady 830 přiladowarjo je se inscenacije wobladało. 15 holco ze Serbsko gymnazija a Serbske wyższe šule Budyšin předstajiru dokoła wokoło princesne, kotraž čišinu na kralovskim dvorje v Ercnjevu traje a so do sveta poda. Pěč z rajoku přenže nětko do zhromadného dživadłowo projekta Domizna ze serbským modžinským dživadłom pod návodom Jaka Brankačka. Ponovenje B7 a 90 Němcach dále plánuja, kajž předvidžane a přitom termíny dere dođažuja. Kajž zdžili krajny zariad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupisaja. Předvidžane je, klitu nalječu tvarič započeč. Paralelně k ponoveniu drohy kvadu Němcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchorskim lesu Pola Poršova informuje netko nová digitálna doživjenská tura vo stavi znach areála. Tuchorský les by džiat na 680 letach zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovětskú raketovú bázu. Doživjenská štěžka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štěžku běžeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadnej Vúžice, kotrež hoďa so s aplikáciu Audoria přesledžič. A to bych u naše povestče, kýž namakače týž na našej stronie v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S blakami zají so džencnejší piatk z Kurjavu, potom dostaneme svunco a mročele ve vodmenie, vostanie sucho při temperatúrach ač do 21 stopňov. Jucíša sobota zají so podobne, potekým s blakami Kurjava, potom zase mročele a svunco, dále sucho při temperatúrach ač do 23 stopňov.
0: Vesela zu poješ vam za šitkých kotci su na neke gvašne zjezdžit vam po poču nam žane popkatne pokive netko 4 po na posit mich nepředleža tuš do pojezbu do dženstnejšeho pjatka a deštak ciš do konca tydženja.
1: Serbski rozvoz.

W domje Zelerja z Molerja we Wazu werči so dźensa wot wečera 6. šitko kołowoku Dudo a serbskich husličkow Wolfgang Kotisek, was na hudźbne pućowanje do sveta serbskich ludowych instrumentow přeprosy dźensa večer we Wazu 6. Hej, a w Rajbicach svědča cokon stydenja Babi Lečo, to však jsme dženca těší, že nikotře ráze tu dženca ráno prajeli. A domizniske tuarstvo Radiška přeprošuje na hučno literárne večo. Dženca, to bude na povosmich ve stroží pola hučine. Hej, na serbsko-nímske nazemske wiki jistče potom přeprošení jutce do stroží pola hučine. Tam werči so šitko kuo woko birne kulku neplo. A ja kak se tam dojedžeče, so snač tu na butamne, abo tu, abo tam na praša. Vězo přes malešec do hučiny, po takim nalivo odpočiče. Potom ve hučiny do Lemišova a daleže do Strože. Na dňu votoreno pomnika zajucišim nedželu zmeje tež MDR studio budušin serbským rozvosom svoje dure votorene, a to vod do pona 10. do popodnja 4. Kapacity pak zavedženja budu obmezovane, štujš tak recjac nuc nepšinže, tun zmeje pak dosť dalších možnostčů na vubio, napšikvat v serbským domje. Tam pokazaja filmy, dzieci muža paslič, sedakovia tekanc, vopšany program zmija tež ve ski ve přízemju serbského doma.

0: a netko je na połosmech.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija Votnětka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumjevský návod z Dželitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra ze svojským přinožkom Polanieju přizivíč. Vo jejach budeskej krone, ale tež na šelkých druhých miestnach je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumjevské tvorby zamovitaj dále z Dželitaj. Letuša skadžovanka wotmije so 21. novembra. Na Połowansko-šulskim centrum je Konrad Cuse ve Wojerecach bečera symboliski zahrył za tvar moderneho KI-labora. Nowotvar ma hač do konca leta 2027 hotowy być. Planowane su mjez drugim wuotowanje s VR-nawočemi, špundowanja kiš ze senzoriku dživaja a inteligentne rumnostne systemy. Wosebje wukubwanskej wobwukaj, ladanje a logistika mate i z nowych huknieckich możnosćów profitować. Z inwesticjami niedzie 3,15 milionów euro nastanie z tym na przychod wusmerjene wukubwanskie steniszczo za połanskie kubwanie, budyski okres informuje. Z prynimi twarskimi dziełami pak sohiżo juliu zapoczęli. Serbske dźěćace dźiwadło při NSLJ je 8. a z dobom poslednje předstajenje inscenacije Princesna Jamila sredu budeskim dźiwadle na Rodže rało. Dohromady 830 přiladowarjow je inscenaciju widźało. 15 holco ze Serbsko gymnazija a Serbske wyššie šule Budyšin předstajiru dokoła wokoło princesny, kotraž čišinu na kraluskim dworje viac njewutraje a so do sveta poda. Pěč z rajakou přejnže nětko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se serbským modžinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenje B7 a 90 Němcach dále plánuje kajž předvídžané a přitom termíny derje dodžažuje. Kajž dželi krajne zahrjad za drohotvor a vopkat mají nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvídžané je kletu naléču tvárič započeč. Paralelně k tomu kvádu Němcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská tura vo staviznách areála. Tuchovský les bie v 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietsku raketovú bázu. Doživenská štěžka poskyčuje na niedže 3 kilometrach všelaké stácie s pokivami, malými nadavkami a hudančkami. Štěžku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadnej Úžice, ktoré šodža so s aplikáciu Audoria přesledžič. A to bych ju naše pojezdče, kýž namakáče tež na našej stronie internete, a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ještě je šire a s blakami tež kúria vojte, potom očakujeme džens slunca a mročele ve vodmenie, mimo pak sucho vostač pri temperatúrach až do 21 stopňov, podobnie započina so jutřiša sobota, trojka najprv s blakami kurjava, potom odmeniace, ale sucho, hač do 23 stopňov živé slepro jutře stupa.
0: Na počach der beži nám niečo znáte nie, što už môj nekak mylič. 4,5 menšiny po na po osmiche.
1: Serbský rozvoz.

Wědomi Seelerja z Molerja we Wazu wärči so dźensa wot wječora 60 šitko koło woko dudo a serbskich husličku. Wolfgang Kotisek was na tute hučbne pučuanje do sveta serbskich ludowych instrumentów přeprosy. Za Soralbicach svědčí to, šak jsme před runě hižo slyšeli a domizní skytuarstvo Radiška přeprošuje na hudbno literárny večer, dženca to bude na povosmich ve stroži pola hudčiny. Vulkotná voda říká světné oratory, kotrž smije dženca svoju prapremieru večer na povosmich budeckej kroně a potom nedželu na večer pečich, so oratory druhý raz předstají. Na serbsko-nimske nazemske wiki sće přeprošeni jutce do stroži pola hudčiny, haj kak si tam doje dječe, na haj, přes male šec do hudčiny na smir Lemišu a potom dale do stroži. A tam verči so leca šo, koła wokoło birny kulku neplu, regionalni wikuvarjo zmija dosć a nadosć čehoš. Můžeće so, pak doladać, pak tež najesć. Na dniu wotereno pomnika zajucišim nedželu zmije tež MDR studio. Tu ve budešinje ze serbskim rozvosom svoje durje široko wotereno od 10 do 16 hodin, ale kapacite za vedženja budu vobmjezovane. Ale možeće se tež dojnč napšikvat do serbskoho doma abo tež do ski. Tež tam. Zmierwa za was w obciany program.

Ko dźěla tež hižo žnjeli, napřikład tež jedźeš z Běłšec na směr Budestece abo na cyle druhim plaku, tež jedźeš ze Čichońce na směr Lubochu a někotre kilometry dale na směr Kšihu Boršč, Kvačice, Wulku, Dubravu, tam bych včera runje hišće při tym. A nevím, hač še tež vyžno rybach pobyli. Ja mějach před někotrymi dněmi dosť dobrý vůběr na rybach, kozaky, marunky a samo někotry kurjatka bych upodla. Sodom, bohosme.

Dyž se znano jódce do stróže pola hućiny dojedźeće, mólej tež raz do korčmy k dobrej launje załožić, to je tam při Kšiwicy, gdźež dźe naliwo do Lemešowa a po wónej drozy dale do stróže. Tuta korčmička, před kotrej steja tež lipy serbske, słušeše niedoraz metašecom, tam wotmichu so hač ke kunci druhej světowej wojny tež přednoški, reje, koncerty. Poslednich dniach wojny zničiło jen wulke dźěle tuta otwarenja tam, bo žel buchu při tym tež nimale važne dokumenty šitke zničene. Spočatk 1988 let přeuza potom Dieter Metaš korčmičku do niž nepřiuzaštaju potom 2010 Anette Daščcena a Björn Bírich. To je tajka voprodžita vjesna korčmička, kotrej sida nimo sreda a štvortka, šedne pak vobed, pak večer mjestem je tam začinene, poteki mjes vobedom a večerju. A jedže su tajke voprodžite tradicionalne sudeja poljuki, kajkeš je znajeme a sovi šnicl a šteki a kaslo a omlet, haring a za dječi tež kulki z droždžu abo tež rybjace štabiki. Ach nešto ščent tutu nedželu zamknu vuzačne korčmičku, dokelž je holandski svedžen komoruje a klukšu.

0: Kursabske Politechniske Wyše Schule to bie romadze z orkestrom, tedy hišće mieszczanskeho dziwadła Budyšin, bieše to narawanie z lita 1906. A 50 melodiju stworił je Bernard Krautz, a nětko je na podziwečech.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. Studio Matej Cysz.
2: Dobranie. Za letušu 102.5-statu skadżowanku pyta režija wotnětka za programowymi dybkami. Kajž Milena Wolčarjec a Maximilian Gruber, jako wumilski nawoc zdzielitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra ze swójskim přinožkom Polanieju přizywić. W jejach budeskeje krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas skadżowanki tež zaso miestno za wumilske tvorby zamovitaj dale zdzielitaj. Lituša skadżowanka wotmeje so 21. novembra. Na Połowansko-Szulskim Centrum je Konrad Zuse we Wojerecach wieczera symboliski zarył za twar moderneho KI-labora. Nowotwar ma hać do końca leta 2027 hotowy być. Planowane są mjezu im wuotowanie z VR-nawoćemi, szpundowania, kiż ze sensoriku dziewaja, a inteligentne rumnostne systemy. W osobie wukubanskie wobłukaj ladanie a logistika ma tej z nowych łuknięckich możnościu profitować. Z inwestycjami, niedzie 3,15 milionu euro, nastanie z tym na przychod wusmeriane wukubanskie stejniszczo za połowanskie kubwanie, tak budyski okres informuje. Z prynimi twarskimi dziełami pak su iżo juliu započeli. Serbske dźěćace dźiwadło při NSLJ je 8. a zdobą poslednje předstajenje inscenacije Princesna Jamila z rjedu budyskim dźiwadle na Rodže Rawo. Doromady 830 přiladowarjo je inscenaciju widziało. 15 holco ze Serbskeho gymnazija a Serbske Wyše Šule Budyšin předstají ru dokuła wokoło princesny, kotraž čišinu na Kralovskim dworje viac njewutraje a so do sveta poda. Pěć srajoko přijde nětko do zhromadného dživadłoho projekta Domizna ze serbským modžinským dživadłom pod navodom Mirka Brankačka. Ponovenje B7 a 90 v Němcach dále planuje kajž předvidžane a přitom termíny dere dodžažuje. Kajž zdžili krajny zariad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupisaja. Předvidžane je klitu naliječu tvarič započeč. Paralelně k ponovinu droji kvadu Němcach potom tež nové rovy za medie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská tura vo staviznách areála. Tuchovský les by 1980 letach zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopominaja bunkry a druhé povostanky na nedešu sovětsku raketovú bázu. Doživenská z Češka poskyčuje na nedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Z Češku bežeč traje nedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače turu zapadnej Vúžice, kotrež hoďa so z aplikáciu Audoria přesledžič. A to byť u naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie alebo naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Runie je pomročeno tu Budyšinie, ale tež svonco dženca vuladáme, to rieka vodmeniace vedro nás dženca vočakuje, vostanie pak sucho pri temperatúrach hač do 21 stopňov, júce podobne vodrania s blakami Kurjava, potom mročele a svoncové vodmenie, temperatúry hač do 23 stopňov na svíce očakuje.
0: Ja no, hač, že oni tam všetko steja, ale před hodinu v Vyskachu, před Globusom v Ojerecach tam, čiž smieš 70 šieč. Najlepšie zojen so potom máš, tož tam steje po takým 70 nic viac. Štyri, bona podžuje Čiche, dobrú jezbu přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

0: A dźensa, mamy zaso raz tu wosobitu čest, zo smiemy witać našeho lubowanoho serbskeho kejžora. A kaž je praju, je runje hakle z leta nišća, praze, ročo, do buduši napšiju. A tuž nechamy so dlje komdžić, prošu jara, mikrofon svuša vam, vaša kejžorska majestosć.
1: Lubi Serbuk, ja lubi Serbia, přizjevju so ročo z dleše je svužbnije jizby. Sem zaso raz ve Chinje pobyl. Tam sem jednał ze zajimcami, kiž chcedža wočinić cywu seč hosćencu ze serbskej a wužijskej kuchniu. To jim wiezo nemožeme zasadnje zakazać, ale sem investoru přeswiečił, so sušak kvasna polijuka a kryn z hoja ze mjasom a plince a tvaru z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskich nałožkow. Žaden svedźen bez natykania brucha tak rec. A tute nałožki su imaterielne kulturne herbstwo. Tuž nemóža cele bjeze šeho ve chińskich metropolach serbsku kuchniu poskićeć, ale rade z našej licencu a wjestym podźelom dobytka za nas. Kak to potom dokładnie wupada a što tam kjeđi seda, o tym dyrbju nětko jo s hosćencami rečeć. Taki prawe Wellbeek franchise z filialemi po cywym kraju? Abo sič vulkih hosćencov z atmosféru kvasneje žole, vězo tež z kapavu abo dublom mirčina veclicha? Kaštež pjeco to budže, zajim ve Chinje znamenča je vulki. Cuze eksotiske jedže voptač, što je tam mjestem skoro větší štatusový symbol hač vulke auto. Rozumna filozofija popravom, jenož špatná za njemskich autotvarcov. A predač zabudu, jezby do Chiny dla Simcyle skomdžiu jubilej wulatka. To dla nětko iše wutrobnu gratulaciu. Nech je serbska ryč w telewizji tež dale signal abo plista, tym kiž bychu nas Serbo rade jenoš jako epizodu stawiznu widzeli. Nech je dale žive do pokaz, zo ju tola ludzo serbsce ryča. Šie generacje a wóšim možnym. V tutem zmysle přeju vam rjane konc tedźenja. Váš serbski kežo Miłosław Prenić.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waś, Žižece Pastro.
1: Tak, głupe domacne nadoki groni Lukas, a chęc tyżyniaga stoi teke przed dziurjami. My, że Lukas oju znasz, niech ten pomagasz, mama jo ka jużo nerwózna.
2: Lukas, se ty skońc nie getowy?
3: Ja, to njamy, że mama.
2: Ale ty wiesz, smiejesz akle wen? Kaž budu tvoje domace naroki ketove.
3: Och, mama, potom bužo južo šma.
2: Prosim ten dali. Ja peježom nento nakupovat, kaž přižom domoj bužoš ketove, ok?
3: Och, take glupe domace naroki.
4: Ja, ga, mežom tebje pomagaš.
3: Ty?
4: Co dla nic. Musisz ty nieco milowasz?
3: Nie, musim nieco ulicysz.
4: Ojej, tak wiele licbo.
3: Jo, nie jo to głupy. Nięto dem szykno hyści gromadu slicysz.
4: Potom smiejesz? Cewo gromadu licbo. Co jo toho?
3: To jo jadna pětka.
4: Píš? To ugleda jinak váze.
3: To mě něnto nic nepomoga. Cú se lúbě s Markusom grajkaš, ten juž nám jo caka.
4: A co godla? Potom nělícíš?
3: Dokuláš ja to njamogu.
4: Staré nankroni, kaž nece njamožoš? Potom musíš se pomoc pýtaš.
3: Pomoc. Snáš.
4: Hej, žogo ty nencoš.
3: S taký bužom je pomagaš. Ven viele vie.
5: No jo, Lukas, co ga jo?
4: Musíš Lukasoju?
3: S taký? Ty se raz gronil, až dejme sebie mjaze sobu pomogaš. Kaž raz stále njevejme.
5: Jo.
3: A njento ja dále njevejm. Dejm njeco ulicyš. Ale ja njevejm, kak musim to gotovaš.
5: No pokaž raz. Tak šiško to nejo. Máš ti jeden písak? Gledaj raz. O, to jo 100 a 3 a čižasťa.
4: O, taká veliká licba.
3: Tam jo Markus, staký, přižom nieť za 6 let. Môžeš mne to prosím ulicyš? Cevet nádok 3 a cestvo story teke.
5: No, grojnoraz, Mila, nejoga to s tym pomaganim, inac minio nebyvo.
2: Staki, co gadla máš ty zešak ved Lukasa? Se ty ty domacne naroki za njogo cenil? Lukas!
1: Jo, tak, zavišče nejo to bylo minione s tymi domacnymi nadokami, ale nien to njocom vici na šulu myslíš, ale ja no na kenc tyženia, v tožtom zmysle žicem vám vjasovi kenc tyženia, ľužiši.